Čisto dobrej, taká neviem, či si stýdajú. Dobre, bude doma, skvátame sa sa vzeme in, a pus, také sa vzeme. Juni, vtorek, zvenete, taký